především čerstvé hudbě z gotické a industriální scény. Chybět ale nebude ani Démant a rozsáhlý festivalový party list, který se tentokrát zaměří na dva víkendové festivaly. Na úvod se ale vrátíme do roku 2011. Americké cold wave duo Skeleton Hands tehdy vydalo single Revenge, který se později objevil také na debutovém albu Gone. Přeji vám příjemný poslech.

Úvod 143. dílu Dark Wave obstarali Skeleton Hands. Dvojice z USA spojovala postpunkovou melancholii s taneční elektronikou a Dark Wave estetikou. Single, který nám dohrál, původně vyšel v prosinci 2011 na stejnojmenném čtyřskladbovém singlu a o dva roky později se stal součástí první desky Gun. A co nás dnes v rámci gotické dvouhodinovky na rádiu Hey čeká? V novinkách kousky od Black Doldrums, Ministry, Bestial Mouth, Pig, Centurion Prime nebo Sydney Velvet. Démant věnujeme předčasně zesnulému francouzskému hudebníkovi Kavinskému. Potom přijdou ukázky z nových desek a EPček třeba od Unlit Matches, Damage Controls, Letter Strip, Mortise nebo Chay Lacing. A závěr bude patřit party listu, dnes konkrétně festivalu Popmese a Brutal Assault. První novinka přichází ze Severní Karolíny. Projekt Sape z Rillage se pohybuje mezi darkwave, postpunkem a industriální elektronikou. Navíc v čase poskakuje singlovými přískoky a jeho nejčerstvější skladba se jmenuje Until Tomorrow.

Londýnští Black Doll Drums a jejich nová skladba Repetition. Hypnotický single staví na jediném opakovaném riffu a zároveň otevírá třetí album Repetition Compulsion. Deska vyjde 13. listopadu u vydavatelství Fuzz Club a uzavře volně propojenou State of Mind trilogii, kterou před 4 lety zahájil debut Dead Awake. Kevin Gibbard a Sophie Landers v odehrané kompozici zkoumají nevědomé návraty ke známým citovým vzorcům, destruktivnímu chování a zděděným mechanismům. Následují ministry. Ole Jorgensen oznámil, že 17. album Hate to Go s podtitulem Take Out or Delivery bude definitivní tečkou za 45-letou historii kapely. Deska vyjde 30. října a příští jaro jí doprovodí rozlučkové evropské turné, které se zastaví i v Praze. První 6-minutový single Burned Out spojuje kovové riffy, elektroniku a zpravodajské samply s komentářem válek, korupce a rozkladu veřejného prostoru. Prostě klasičtí ministry.

0: Bastille Mount a Conjure, druhá skladba z připravovaného alba Deadlines, neboli Lineas Muertes. Osmi položková nahrávka vyjde 4. září u vydavatelství Negative Gain. Lynette Cerezo ji napsala společně s Brentem Showersem z projektu Amon nebo Solve. Album reaguje na erozi lidských práv, politickou beznaděj a systémy založené na strachu. Zároveň ale odmítá čistý nihilismus a staví empatii do role odporu. Teď přichází na řadu industriální prasečí chlívek Raymonda Wattse. Nový single jeho projektu Pick, An American Ideal of Beauty, vznikl dohromady s Markem Healem z Cubanate nebo C-Tech a Gintrem Schulzem z KMFDM a Jimem Davisem známým z Prodigy nebo Pitchifter. Skladba předznamenává zářijové EP Dirtbox a zároveň připomíná, že Pick v pátek odehrají na festival Brutal Assault vůbec první koncert v České republice.
1: Proč nehrají k čertu, proč nehrají?
2: Hrajte! Prosím hudbu!

stále posloucháte pořad Darkwave, dohrál nám Greg Bullock a jeho nový single 30 Pieces. Hudebník známý především z tvrdě elektronické scény, a to konkrétně z projektu Cyber Amok, se v novém singlu vrací k obrazu zrady, pronásledování a krvavých peněz. Postavy i doba se mohou měnit, vůle umlčet konkurenční hnutí za každou cenu, ale podle něj zůstává. Skladba pochází z připravovaného solového 26 EP, které Bullock napsal, naspíval, zahrál, produkoval i smíchal ve svém vlastním studiu. Teď pojďme za švédsko-norskou trojicí Centurion Prime, která pokračuje v odhalování chystané páté desky. Nový single Halcyon kombinuje mohutné elektronické beaty, široké syntezátorové plochy a výraznou melodiku. Kapela svůj průnik synthpopu, EBM industrialu

poslední novinka 143. dílu gotické dvouhodinovky náleží pařížskému hudebníku Sidney Velletovi a jeho novému kousku UFO. Druhý single z alba I Fucking Love You potvrzuje jeho přestup k labelu Artifact Records a znovu míchá darkwave, synthpop, EBM, techno i temně laděný pop. Desetiskladbová nahrávka vyjde celá 2. října. Přichází čas na démant dnešního dílu Darkwave. Věnujeme jej francouzskému producenti Kavinskému, který 28. července nečekaně zemřel ve věku 50 let. Hudebník vlastním jménem Vincent Belogey byl nalezen mrtvý ve svém pařížském bytě. Přesná příčina smrti v době přípravy pořadu nebyla potvrzena a vyšetřovatelé neuváděli známky cizího zavinění. Kavinsky vstoupil do hudby na začátku nového tisíciletí a stal se svébytnou postavou francouzské elektronické scény. Vytvořil si komiksové alter ego závodníka, který po havárii v roce 1986 vstane z mrtvých a jeho tvorba je proto spojována s Frentouch, 80-kovými syntezátory, videohrami, automobily a estetikou béčkových filmů. Ne nadarmo je brán za jeden ze stavebních kamenů synthwave scény. Zásadním okamžikem se stal single Night Call z roku 2010, který produkoval Guy Manuel Dehomen Christos Daft Punk a o rok později skladbu proslavil úvod filmu Drive. Následoval album Outrun z roku 2013, dlouhá pauza a návratová deska Reborn v roce 2022. Kavinsky se v roce 2024 objevil také při závěrečném ceremoniálu pařížských olympijských her. Démantem 143. dílu se proto stává skarba, která jeho retrofuturistický svět zapsala do širokého podvědomí. Kavinsky

Kavinsky a Night Call, jednoduchý arpeggiový motiv, hluboký robotický hlas a melancholický refrém zpěvačky La Fox vytvořili skladbu, která dokázala propojit klubovou elektroniku, filmovou atmosféru i popovou bezprostřednost. Dnešní déman pořadu Dark Wave a vzpomínka na předčasně zesnulého hudebníka. Teď už se přesouváme k novým deskám. Australská trojice Chiron, složená ze dvou dlouholetých členů gothic rockových Icon, vydala 17. července u vydavatelství Dark Vinyl album A Dark Beauty. 13 položek rozšiřuje jeho Dark Wave základ o gotické elektronické a místy až dark jazzové odstíny. Vedle původních skladeb nahrávka přidává také 4 remixy od spřátelených projektů. Do dnešního pořadu jsem vybral ukázku nazvanou Flesh and Blood.

0: Glass Coffin Club a Dance of End Days z červnového EP End of Time. Deathrockové duo z Louisville založili v létě loňského roku zpěvák a textař Casper Black a multiinstrumentalista Tyler Miller alias Whiteout. Projekt vyrostl ze smutku po předčasné smrti Blackova nejlepšího přítele Ripleyho Willou Puccettiho. Hudebně se opírá o éru Rose Williamse v Christian Death. Punkové kořeny žánru ale zatěžuje death metalovými kytarami a naléhavostí anarchopunku. Z Kentucky se přesuneme do Prahy. Unlit Matches a nizozemský projekt Machine Command si navzájem rozebrali své skladby na prvočástice. Peter Winkelaar z holandských IBMkařů proměnil skladbu na šincu Torch v temný, pomalu se rozvíjející industriální opus s old school feelingem. Remix vyšel na EP Torch, Exposure Dark a mastering obstaral můj Mír Papalescu.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byly 3 hodiny.
3: Posloucháte Hej
4: Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Už 14. položkou gotické dvouhodinovky Darkwave představili Damage Control společně s Letterstrip. Konkrétně šlo o skladbu Obstacles. Čtyřpoložkové EP Master of Silence vyšlo 12. června u vydavatelství Metropolis Records a spojuje australsko-německou sestavu Damage Control s hlasem Klausa Larsena. Produkci EP si vzal na starost Chris Peterson, bývalý dlouholetý člen Frontline Assembly. Zvuk dokončila další ostřílená postava vancouverské EBM scény, Greg Reilly. Na necelých 6 minut si teď uzme naši pozornost Mortis. Album Ghost of Europa je jeho prvním plnohodnotným materiálem po několika letech a zároveň debutem u vydavatelství Prophecy Productions. 8 dlouhých skladeb propojuje industriální elektroniku, temnou filmovou atmosféru, ozměny dungeon synth začátku i inspiraci berlínskou elektronickou školou, kdy pomocníkem u vzniku alba byl i člen legendárních Tangerine Dream Thorsten Quaschning. Z desky jsem vybral kousek nazvaný Violent Silence, který s chutí využívá zvukovou estetiku progresivně elektronické legendy.

Pomalou atmosféru Darkwave rozvinula americká dvojice Chain Lacing, konkrétně skladba Simulacra z debutového alba Message. Nahrávka vyšla 19. června u vydavatelství These Hands Melt Records a sama kapela svůj průměk shoegazu, dream popu a temně pohádkové atmosféry označuje jako Dungeon Dream Pop. Videoklip k této skladbě navíc čerpá z lesů, opuštěných míst a venkovské obraznosti Nové Anglie. Tím se plynule dostáváme k party listu. Od čtvrtka 6. do soboty 8. srpna se v areálu brněnského velodromu koná další ročník festivalu Popmese. Jeho program propojuje současný pop, rap, elektroniku, experiment i alternativní hudbu. Pro posluchače Darkwave bude jedním z největších lákadel jistě vystoupení německých industriálních průkopníků Einstürzende Neubauten. Naší pozvánkou bude skladba You, Me and Me, You z alba Perpetuum Mobile.

0: dekarbonizujte koksohydráty.
1: Provedem.
0: Darmujte nukleáry.
2: Provedem.
0: Akcelerujte moderáty.
2: Provedem.
0: Ohřejte mi párek.
3: Službám.

italský projekt The Mon a skladba Incantations alba Songs of Embrace. Za jménem stojí Urlo, baskytarista, zpěvák a hráč na syntezátory z psychedelických UFO Mamut. Ve své slovové tvorbě se obrací dovnitř a propojuje dark folk, ambient, rituální elektroniku a pomalu budované hypnotické plochy. The Mon už patří do programu festival Brutal Assault, který od středy 5. do soboty 8. srpna obsadí pevnost Josefov ve východních Čechách. Tradiční zahřívací večer proběhne už den předem, tedy v úterý 4. srpna. Přestože je těžištěm festivalu extrémní metal, letošní sestava nabízí mimořádně silnou kolekci industriální, elektronické, gotické a temně experimentální hudby. Jedním z jejich pilířů jsou mexičtí Hosiko, Erk Aikrak a Rasko Argoyam. Už přes 3 desetiletí spojují agresivní elektro, EBM a dystopickou klubovou energii a jsou takový věrozvěsti agrotek hudby. Hosiko vystoupí na festivalu ve čtvrtek 6. srpna na hlavní stage, a to 20 minut po 2. hodině odpolední. Z jejich letošní řadovky Unseen Horror Scenes zazní single Hey 2, ve které hostuje americký projekt Prayers.

Blush Response a Ego Dead. Projekt Joe Blushe, v současné době koncertního člena Frontline Assembly, se na Brutal Assaultu představí s hutnou kombinací industriálního techna, experimentálního noizu a EBM. Elektronická větev festivalu ale bude mnohem širší. Právě Frontline Assembly odehrají speciální set sestavený výhradně z materiálu vydaného v letech 1988 až 1992, tedy z období desek Gasht, Sense and Crossfire, Caustic Grip a Tactical Neural Implant. Dorazí také Held, synthwaveový Carpenter Brut a Perturbator, industriální Pick, které jsme si už dnes také představovali s novým singlem, italský hulkový projekt Petrolio, domácí Bunkerer, Cat i dark synthový The Goondog Saint. Jinou podobu temné atmosféry nabídne faerská zpěvačka Ivor. Její hlas propojuje severský folk, elektroniku a filmovou rozmáchlost. Z prozatím poslední desky N, která vyšla před 2 roky, si zahrajeme skladbu Yardartra.

0: Ano, je to tak Kysáci Crazy. Nádherná muzika, ale teď už je tady Honza Riedl. Honzo, krásné, dobré ráno, slyšíme se.
1: Krásné, dobré ráno, samozřejmě slyšíme se, tohle je dobrý signál.
0: Tohle je výborný, vynikající signál, ano, ten známe, tak pojďme se podívat nejenom na Prahu a pojďme se podívat i plošně, nebo jak my říkáme rádi, velmi rádi, celoplošně do České republiky na dálnice, na hlavní tahy, jak nám to jezdí, jaké jsou silnice.
1: A máme docela velmi sympatické dálniční ráno, protože tady není v tuhle chvíli žádná blokace, žádný velký problém. Jediná nehoda, která je, je na nájezdu D3, ale ta blokuje skutečně jenom tu nájezdovou rampu. V tuhle chvíli už tam máme naši techniku, takže máme nějaké kolonky na dojezdu, například D7, to je od Slaného, od Chomutova do Prahy, tam stavíme tu mimourovňovku u letiště, tam je kolem nějakých 10 minut. Jinak zatím ta doprava jezdí velice dobře, na což my se chystáme o tomto víkendu trochu řešit, ale je to velmi nutné. Pojďme si říct, že o tomto víkendu bude musíme úplně uzavřít tunely na Pražském okruhu Lochkov, a to z toho důvodu, že potřebujeme jako každý rok provést detailní technickou revizi, testy a servis všech technologií, a při té příležitosti se zavěnujeme i těm pár výtlukům, které jsou ale nepříjemné na tom nejzatíženějším dálničním křížení, a to je D5 s D0, to znamená nájezd od Plzně a od Berouna směrem na Pražský okruh. Tak tam budeme pracovat, tam zavřeme to v sobotu ve 12, to znamená v poledne, v okamžiku, kdy odjede vlastně celá víkendová odjezdová špička, no a budeme pracovat přes noc a otevřeme to zase v neděli dopoledne, tak aby návratová špička zase mohla bez problému už zase po Pražském okruhu jezdit. Ten, kdo bude potřebovat tuhle trasu projet právě v době, kdy budeme mít uzavřené tunely, tak požádám o trpělivost a velkou pozornost. Sledujte dopravní značení, protože pojedete přes Barandovský most a jižní spojku.
0: Krásný, nádherný, emotivní to dneska, Honzo, bylo. Nádherná slova, hezký intonace, prostě pozazená. Jako, hele, mně se to líbilo, ještě bych to pustil dál. Máme ještě něco, ale už asi ne, že jo? Už budeme končit asi, ne? Nebo jak to tam máme?
1: No, ještě,

Bezvadná parta Motorhead, kterou jsme poslali na Slapy, kde trávíte svoji dovolenou, jinak Slapy jsou obec v okrese Praha Západ ve Středočeském kraji asi 27 km jižně od Prahy. Pro vás, pro všechny, co jste se ptali a co jste se dopisovali sem k nám do ranního studia, jak to vypadá s internetem, tak už to všechno běhá, měli byste normálně se napojit a poslouchat i na sítích.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Full time Rock for you.

0: bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.

Krátce po celé po 8 raní, reklamní pauza za námi a frčíme dál. Hey Radio CZ.

skvělá naše česká roková scéna, Kabáti Budvaci, čtvrt na devět. Petr Kroměří se ptá, Milane, už chodí internet? Petře, já odpovídám. Ano, chodí, na tvěti lajně už to naladíš, tedy aplikace rádia, hej, případně play.cz nebo seznam.cz.

Ale bezvadná parta Rebelhead vystoupila také na letošním ročníku v Zajčicích u Chruděmi a byl to hukot, jak se říká, byla to jízda. Ten, kdo si stále ještě festivalová pódia drží na předních příčkách, tedy místech, nikdo jiný než Tomáš Hajíček, Liberec, Krucibisk.

0: Showtime Rock for you. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Full Time Rock.

Známá parta se stala Traktor. Tři čtvrtě na bebě, tak chceme nebo ne? Za pouhé 4 minutky. Zdravíte nás z Lunch Crowna, také Litomyšl, a ten je pravidelně obsazený éterem rádia. Hej, děkujeme za to. Raní éter, raní proud.

Naši oslová parta a Dimitri, ano, přesně tak. I na Dimitri, na tuhle kapelu rádi chodíte v letošním roce a v letošním létě 2026. My si dáme ještě kapelu Špor, Peť Hrdlička a spol. No a to, co sledujeme na PeopleMetru, jak se říká, který vlastně odbavuje počty vás, milých posluchačů, veřejnosti na internetu, který nám tam opravovali v raním čase, tak to doháníte. Lezeme znovu tam, kde jsme zvyklí. Děkujeme!

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Hráči po deváté. Pátá minutka, necelá po deváté hodině. Grammy, regionální parta. Přestávka za námi a my frčíme do klasického originál playlistu.
1: Hey Radio CZ.
0: A my tu tady, finálový čas a finálová hodina, která nás zkrátka nemine a vy jste s námi společně a my jsme za to rádi. Za okamžik také náš reportér z Jihlavy, tady Vysočina, Ondra Němec.

0: jak se říká, ano, je to tak a je to úplně jisté, že jsme napojeni už naší technikou na Vysočinu, konkrétně Jihlava. V tomhle regionu se pohybuje náš reportér Ondra Němec, který nás pozve na kulturní tipy. Ondro, stále ještě krásné ráno, slyšíme se, já tě zdravím do Jihlavy.
1: Ahoj, slyšíme se, zdravím tě a zdravím všechny posluchače rádia, hej.
0: Úplně nádherně se slyšíme, tak výborný hlas, tak pojďme na to. Jak je v Jihlavě, se zeptám asi krásně stejně, tak jako všude jinde na Vysočině, prostě tak je i v Praze a Liberci a tak dále, viď? Máte tam hezký počasí.
1: No tak ono jde spíš o to, kde není. V České republice je parno a docela lituju těch, co odjížděli na dovolenou do zahraničí, protože si myslím, že se jim to ani nevyplatí. Krásná voda, hlavně teplá voda, jo, že nikdo nemrzne ani v těch lomech, je to prostě bomba.
0: Výborně, pojďme se podívat tady na kulturu, nebo co si pro nás připravil, pojďme na to.
1: No já jsem si pro vás připravil takový výtažek veškerých kulturních akcí, nebo většiny kulturních akcí na Vysočině, ale to bychom tady byli asi hodinu, takže já to trošku zkrátím.
0: Ano.
1: Každopádně, co se chystá, teďka už začalo, tak je prázdniny v Telči, kde pokračuje oblíbený letní festival s koncerty, s divadlem, pouličním programem a řemeslnými stánky, což je nádhera.
0: To je krásný, ano.
1: Pak nás čeká telčské parní léto, to jsou jízdy historickým parním vlakem na trati Telč, Dačice a Slavonice s doprovodným programem.
0: Ano.
1: V sobotu nás čeká i pávovský guláš, což je kousek od Jihlavy. To je gulášfest, živá hudba a občerstvení. Pak máme na Masarykově náměstí v Jihlavě ukulele orchestr jak Brno. To je páteční večerní koncert dnešní. Vstup je zdarma, což bude asi mazec. Pak máme Bledči na Sázavou, kam se můžete podívat, je to mimo fest, hudba, divadlo, nový cirkus a občerstvení po celý víkend. Kam by jsem vás chtěl pozvat, je Tajemství jihlavského podzemí. To je zážitkový, večerní, prohlídkový takový session. Je to pátek i v sobotu a je to opravdu nádherný podzemí, čímž se jako může Jihlava pochlubit.
0: Já bych tam nešel, já mám klaustrofobii, ale třeba tam normálně to je větší, jako rozšířený, ne? Takže tam lidi normálně chodí, jako, že jo?
1: No je to samozřejmě je to rozšířený, asi metr na metr, vejška tak 1,20 m. Ne, fajn. Dělám si srandu, je to fakt nádherný.
0: Výborně, pojďme dál.
1: No, tak bych mohl pozvat všechny posluchače rádia, hej, a samozřejmě ne je, všechny ostatní na Americar Fest do Žďáru nad Sázavou.
0: Ano.
1: Tam jsou americké auta, motorky, samozřejmě tam jsou koncerty, včetně revivalu ZZ Top a Johnnyho Cashe.
0: Hezky.
1: Soutěže a je tam nádherná večerní ohňová show. No, pak nás čekají, vrátím se trošku do Jihlavy.
0: Ano.
1: Samozřejmě tento víkend nás čekají koncerty na Masarykově náměstí a v letním kině, večerní kulturní program. Jo, máme tady jihlavský triatlon, který začíná v neděli 9. srpna v Jihlavě. Takže pokud vás baví sport nebo fandění, můžete dorazit.
0: Ano.
1: No a samozřejmě na některých akcích se podílí naše společnost MT Music, na některých ne, ale musíme se starat i o naše kapely a už příští týden nastupuje kapela Lady Kate společně s kapelami Traktor, Alkohol, Trautumberg a dalšíma kapelama na Rokin Rohozec a Rokin Slavkov.
0: Ano, to je nádherné.
1: Já si myslím, že kultura na Vysočině je poměrně velká a v plném proudu. A říkám to z toho důvodu, že už příští týden od pátku začíná jeden z největších festivalů na Vysočině a to je Magma Fest. A to bude přehlídka skvělých kapel, dobrýho piva a jídla.
0: Ty bláho, jako Ondřej, to jsi to tam vysázel, jako tam já nevím, kam bych šel dřív, jako v té hlavě a okolí a Magma ještě k tomu, jako takový ten, ta perlička, bombonek na závěr, ty bláho. To je výběr skutečně tedy naši fanoušci rádia Hej a vůbec Eteru a Vlna a posluchači tam vyražte, protože tam toho je mraky. Ondro, já ti moc děkuju, samozřejmě děkujeme za přehled kultury Vysočina, Jihlavsko, mrkli jsme se i do Žďáru a budeme se těšit zase na ten další. Měj se krásně, díky moc.
1: Vy taky, zdravím všechny posluchače rádia Hej, mějte krásný léto a budu se těšit zase na slyšenou.
0: Ty jsi normální zpravodaj ČT.
1: Mějte se hezky.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

Přátelé, další parádní muzika, která vždycky sedí. Michal Schenker Group. My se podíváme ještě za poslední informací. Ta nás čeká a přijde zhruba někde o půl desáté. A kousek k tomu, řekneme se za počasím, ale trochu jinak.

Dámy a pánové, poslední hudební reklamní blok máme, nebo break máme za sebou, 5:05. Warning Vision, Jihlava. My se mrkneme dál do muziky a informace nás čeká.

Já si myslím, že stále čelaního eternálního proudu Unisonic. Německo nemusíme úplně představovat, je to úplně jasné. Líbí se vám a to je velmi důležité. Co se vám bude líbit, tak to bude i počasí v rychlosti. Někomu se bude líbit, někdo bude naštvaný, protože nás čekají zase znovu opět velká vedra, přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila a další epizoda horkého počasí může dorazit velmi brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne.

A šla tu ta další skvělá muzika Symfonity. Tři čtvrtě na deset, kdo už setrvá rozhodně na své židli, to nebude nikdo jiný než Aleš Konopka, který je připravený vás bavit krátce po celé po desáté na vlnách a frekvencích Rádia Hej do celé České republiky. Aleše zdravíme, držíme palce a každopádně ještě dáváme, nasazujeme poslední hudbu, poslední muziku. Dnes děkujeme Honzovi Rýdlovi, ale dorazil i náš reportér z Jihlavy Vysočina,

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest v Raněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno až polojasno. Na východě až oblačno, zpočátku ojedinělé přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 19. Foukat bude slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 2. Střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat. A pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Rockcastle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rockcastle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích.
5: Máme nejlepší ceny.
4: Více

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. Ať je vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Chcete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu
1: od 12 do 14 hodin
0: Double.

0: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
2: Posloucháte pravidelnou rockovou hodinu.
3: Double.
2: Každý den v tomto čase.
3: Double.
2: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
3: Od 12 do 14 hodin.
2: Double.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Poslouchám Radiohead, protože hrajou slušný big beat a mě baví zůstat na hejtu.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026, rokový a metalový festival. Třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest v Raněny 2026, sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hej rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K-pomlčka

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Dneska víceméně takový testovací, že jsme to opravili snad, doufám, uvidíme, snad to pojede. A od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kolík. Dnes se dáme do muziky a do přání, který přijdou, tak kalendář bude na kolikátýho dneska? Kalendář na 7. považte 7. srpna, ale předtím bude odevírák večera. Co bychom si mohli dát, když je ten pátek? Zkusíme Clint Eastwooda od Gorillaz.

Tak schutí do toho a půl je hotovo. Začneme rokem 1931, co se událo v dějinách muziky 7. srpna. Takže v 31. roce 7. srpna se narodil Herb Reed. Herb Reed, to jsou Platters, to už je taky dávno.

jsme v roce 1942, 7. srpen, B.G. Thomas. Ten měl velký hit, Kapky deště padají na mý ramena. Samý vykopávky dneska v kalendáři, no ale co se dá dělat?

Tak se koukneme na rok 51. 7. srpen Peter Way se narodil, mezi přáteli nazývaný Pete, a máme to jak kapelu UFO, tak Fastway. Zkusíme UFO.

Postrčíme to o další rok, tedy do roku 1952. 7. srpna 52. se narodil Andy Fraser, to je super kapela Free.

jsme v roce 1957. 7. srpna toho dne Quarrymen, tedy budoucí Beatles, ovšem bez Paula McCartneyho, poprvé debutují v liverpoolském klubu Cavern. To je proslovem Cavern klubu, znáte všichni milovníci Beatles. Paul McCartney tam nebyl proto, protože byl na skautském táboře.

Jinak Very Many Beatles a Štěpák hráli takovýhle věci. No, opravdu je to z originální desky z té doby. A máme tady 57. rok po druhý, takže po druhý 7. srpna, to znamená ve stejný den a rok Paul Anka poprvé v americké televizi ABC zapěl svůj legendární hit, jestli pak víte jaký, určitě uhadnete.

Tak to byl Paul Anka, teď bude něco Big Beatu zase pro změnu už. A jestli pak víte, že se dneska narodil 7. To v roce 58, 7. srpna. Iron Maiden, kapela, že jo, pochopitelně, a nikdo jiný než Bruce Dickinson.

Pak tady máme rok 1975. 7. srpna skupina Mahagon se po neúspěšném jednání se stejnojmenou pražskou kapelou, kterou vede Petr Klapka, tak tato skupina Mahagon se oficiálně přejmenovává na Katapult. Tak jo.

V roce 76, 7. srpna, se stává úplně něco neuvěřitelného. Hudební týdeník Melody Maker dává poprvé na své obálce prostor kapele Sex Pistols. Tak to je rána teda.

Tak to byly pistole a v roce 79, 7. srpna, Led Zeppelin hrají poslední koncert ve Velké Británii.

A ještě bych tady měl 82. rok, 7. srpen, Fleetwood Mac vedou americkou albovou hitparádu. To je pro dnešek kalendáře na 7. srpen všechno.

Tak to byli Fleetwood Mac, který vedli v roce 82 americkou albovou hitparádu. A já tady mám ještě zmínku, nesmíme zapomenout, dneska je pátek, zítra je sobota 8. a to znamená, že bude v Kounicích na Sázavě Chlastan Fest. Budou tam vystupovat, jak už jsme říkali tady, třeba 13. století a taky Precedens a taky spousta zajímavých kapel, ze kterých vám cituju teď dvě, takže si je užijte, milí posluchači. A z těch zajímavých kapel bych si dovolil prezentovat kapelu Vosolit, která tam bude též vystupovat.

Takže vesnická svatba, milí posluchači a kapela Fred, nezapomeňte ještě zítra v sobotu 8.8. v Kounicích na Sázavě festival Chlastan Fest. Takže to bychom měli, hodiny vám nezakukám, protože jsme to drobátko přepískli, ale zase s tou vesnickou svatbou, ale zase na druhou stranu, jak to je velice veselá skladba tohle, jo. Takže jak říkám, 8.8. v Kounicích na Sázavě, zítra, sobotu, Chlastan Fest. A jdeme do přání. Přání tady vidím hned první. A to je Kába z Kosovy hory pro Ivanku a pro sebe taky nechává zahrát Horskou dráhu od Keksu.

Tak tady jsme měli Železnýho krále a Hany píše: Ahoj rádio, hej, zahrajte mi prosím pro mě a mýho přítele Hondurase skupinu Accept. Princežničky, tak dáme, no.

A máme tady Bruce Dickinsona, protože, jak víme, dneska má narozeniny. Dickinson a Petruše Zdeněk, to už Klára Cochejl, celá osádka z Plzně je tady. A posíláme Dickinsona, zdravíme a už to sviští. Jo, ty narozeniny správně připomínají tady i z Plzně, že má hezky Bruce Dickinson.

0: Tak to bychom měli Bruce Dickinsona a je tady kdo? Mája. Mája píše, že by Dana Landu a Prboďu a jeho kumpány z věznice v Ostrově. Tak to dáme, no. Zdravíme všechny a posíláme.
1: Teď přijde takový zvláštní dáreček, balíček. Vlastně píseň, kterou bych chtěl uctít památku člověka, který podle mě vykonal za dob bolševika toho pro Čechy moc a moc. Zapomnělo se na něj, bohužel. Ale já jsem na něj nezapomněl, díky tomuto člověku vlastně dal, skládám písně. Jestli mě slyší, myslím, že nás slyší, tak posílám ti velký díky, Karle Kryle.

Tak to byl Daniel Landa a já tady mám Lenku z Pelhřimova. Lenka z Pelhřimova píše, že by ráda slyšela koho? Fokus, vzpomínky zůstanou. Já mám takový dojem, že tam je překlep názvu, že se to jmenuje Jen pár vzpomínek, ale možný to je, vzpomínky mi zůstanou, to jsou holky a taky kapela Matador, mám takový dojem. Tak zdravíme, Deple Řimová posíláme.

0: Tak, jen pár vzpomínek a fokus. Milda, že by rád slyšel Iron Maiden, když má dneska narození ten Brudy. Alexandr Velikej, tak dáme hezký večer všem. Z Kutné Hory přeje Milan.
1: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

Tak přátelé, já jsem říkal, že dneska je to vysílání testovací, technici jsou na trase a já jim hned vydám pokyny, jak ladit dál, aby teda ty výpadky se neobjevovaly. Takže chvilku strpení, budeme hrát z Prahy. Já si mám tady v paměti toho Alexandra Velikýho, takže na to budu myslet. A bude to nějakou tu minutku trvat. Možná taky 10, 20 a více minut. Uvidíme, jak se s tím technici poperou. Takže já přepnu do Prahy. A za chvíli by jsem se měl opět ozvat. Tak jo. Takže vydržte chvíli a půjdeme na to, jo?

0: bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně,

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a my se dneska společně podíváme na události, které významně ovlivnily hudební dění v 31. kalendářním týdnu. Takže přeji pěkný poslech.

30. července v roce 1946 se narodil Geoffrey Hammond, baskytarista kapely Jethro Tull. V roce 1949 se narodil Andy Scott, kytarista kapely Sweet. A v roce 1968 se narodil Sean Moore, bubeník kapely Manic Street Preachers. Takže my se teď pouštíme.

31. července v roce 1957 Richard Starkey, později známý jako Ringo Starr, odehrál svůj debutový koncert v Cavern klubu.

1. srpna v roce 1980 Def Leppard si jako předkapela AC/DC odehrál v New Yorku svůj americký debut a navíc tento koncert byl oslavou 21. narozenin jejich zpěváka Joea Eliota, který se narodil v roce 1959. A v roce 1968 se narodil Dan Donegan, kytarista kapely Disturbed.

2. srpna v roce 1951 se narodil Joe Lynn Turner, zpěvák kapely Rainbow a Deep Purple.

Poslední den našeho dnešního kalendária je 4. srpen, kdy se roku 1969 narodil Max Cavalera, kytarista a zpěvák kapely Sepultura.

Posledním dnem našeho dnešního kalendáře je 5. srpen, kdy se roku 1959 narodil Pat Smear, který si zahrál v kapelách Germs, Nirvana a také Foo Fighters, které si právě teď pouštíme se songem Learn to Fly.

Přátelé, pořad hudební výročí je právě teď u konce. Já vám přeji krásný zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Takže mějte pěkný den. Ahoj.